Jakby sam jakby prošel zadní dobin, bolší dobin, se vyčil, nebo byl kvůli celé době, protože jsem byl tam bolší.